0: Pán Ježiš povedal: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci. A poznáte pravdu, a pravda vás vyslobodí.
1: Počúvate Rádio Logos.

zlověstný klid před svítáním. V kopce zavřený, jak zvíře na zemi, v okovech leží zcela sám mistr Jan. Pravdu neumí.

zástup křičí, nesmí žít. Ryšavý král, co záruku svou dal, a ten, kdo je obelhán, mistr Jan.

A na závěr se se mnou můžete modlit tuto krátkou modlitbu. Pane Ježíši Kriste, děkuji ti, že jsi na Golgotském kříži zemřel za mé hříchy, vylil jsi svou krev za moje ospravedlnění, ve tvých ranách jsme byli uzdraveni. Děkuji ti, že tě teď mohu pozvat do svého srdce a učinit tě pánem svého života.

Já bych se s váma chtěla podělit o svědectví, že v poslední době vlastně dvakrát jsem byla uzdravená. Měla jsem problém poprvé se zádama, kdy prostě měla jsem nějaký blok a boleli mě. A když jsem přišla na skupinku, tak jsem si říkala, bolej mě jenom trošičku, nebudu otravovat s takovou maličkostí, že prostě, že to je hloupost, ale počas té skupinky prostě ta bolest se tak zesílila, že už prostě na konci skupinky jsem věděla, že poprosím o tu modlitbu. A po první modlitbě vlastně se mi ta bolest ještě mě zesílala, prostě mě to ještě víc bolelo. A tak pokračovali trvalé v modlitbě a úplně to zmizelo. Že prostě to bylo uvolněné to místo, kde jsem měla prostě ten problém a jsem zkoušela prostě se hejbat a vůbec to tam nebylo. Tak děkuju pánovi za to a po druhý jsem byla uzdravená z bolesti hlavy. Prostě přišli jsme na ulice ráno a mě strašně bolela hlava a byla jsem i hrozně unavená, co je jako divný ráno, když je člověk unavenej po spánku a Maťka se za mě modlila, ještě s někým, už si nepamatuju s kým a prostě to byl moment a ta bolest odešla.

0: Ja keď som tu bola prvýkrát, neviem, pred nejakými 2 mesiacmi, alebo tak nejako, tak mal Maťko také slovo poznania, že niekomu zmizla peňaženka s mobilom. To som bola ja. No a mal také akože, nie že varovanie, ale také od Boha proste, že aby som ho, v tom zmysle, aby som ho nevinila za to, že mi zmizli proste veci a že toto dopustil. A síce mi zmizli nejaké, v podstate nebolo tam nejaký strašný obnos peňazí, ale chýbalo mi to. No a odtedy mi zvýšili plat v práci. Takže, ďaká Bohu.
1: Tak ja som sa znova prišla podeliť o to, že Pán mi zase požehnal finance. Ja jsem moc toužila jet na jednu křesťanskou akci a už minule jsem vlastně nemohla jet jenom z toho důvodu, že jsem na to neměla finance. A tentokrát mě Pán finance dal a poslal mě přes konkrétní osobu a konkrétní sumu, takže mě to stačí, tak jsem Bohu za to moc vděčná.